Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely. Příhoda byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě, jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně k ránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franty Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strč mě, a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad ne.

Tu Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt, a James Kusrin dal svou lulku a plif Grand Poor Ride. Pak spokojen začal zas hulat, že

0: barva.
1: Zas je tu ráno a zas je tu večer. Takhle den po dni to by jeden breče. Stejně jak před rokem, stejně rok za rokem, všechno je napsáno. Večer a zase.

0: Je krátce po třetí.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Naděje noční můra s ohořelým tělem. Slyším, jak bíjí zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat na svítání.

teď když vyhas, magnet cítím, vracím se k němu vlíčením.

Safia, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbrané.

sedím, tady v Praze je mi tady dobře všecko, je tu super všecko, je tu cool. A když se někdo sjede druhej, řekne hele to mě, taky bere klidně si tu hůl.

takovej ten klid. Proto sedím v Praze tady, to fakt žije až mi z toho hrabé, zkus to pochopit. Je to taková

benzin mi závidí, že si o něj budu ruce hřát a dám se vytrvale s vlastním stínem, co pak to nevidí.

0: a neslyší.
1: Je krátce po čtvrté hodině.

nos neskočí. Potvora jedna zlověstně hučí.

záchranka přijela. Tak teď tu sedím na sobě erár, takovou vděčnost.

co ráno, stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

rádiu pouští či koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

povídáš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

Probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí.

nad dveřmi lokálu, bylo mi do zpěvu, do pláče, do žalu. Se šátkem na oči,

podél zdi v tichosti. Zmizel do neznáma. Klepal jsem kosu. Brala mě od spodu.

Vzala mě za ruku. Léto je u konce. Podzim byl ve vzduchu. Ztratil jsem v paměti to, co bylo včera.

kdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den dá.

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvadl je.

tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

máme dneska pěkný den.

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

píšu vám, protože nerozumím, proč cítím se jak vy. Osipe Emiljeviči, je mi teplo a jsem syt. A čtu si, kdy chci,

0: Když se mi potkal rozespalou, snad by jí přišla vhod černá káva. Odmítla se slovy, času je málo, mě právě přijíždí ranní tramvaj.
1: Tou ranní tramvají přes půl světa k vedlejší.

sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

režimní krkavce včera mě soudili, vyšší morálku mě učili znát, že prý tak vyléčí duše, co zbloudili, a psal se rok 53. Oh, tam ve starém domě žilo se v pravdě.

slyšeli tabulku s nápisem, že prý jsem zločincem a zrádcem vlasti. Krkavci věděli, za co před nimi jsem, lámali svědomí a lámali kosti. Tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Tak jak bych mohl pak zradit své kořeny,

Krkavci v talárech dlouze se radili, kolikže svědomí, kolikže stojí. S váhami na křídlech pečlivě zvážili, ten, co se neskloní, ten vinu má dvojí. Ho, tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Jak bych se podíval svý mámě do očí, kdybych jim řekl,

rozsudek jménem republiky. Obžalovaný je S. byl shledán vinným ze zločinu velezrady a jako mladiství se odsuzuje k 8 letům vězení. Trest si odbyká v táboru nucených prací, v prostoru Jáchymov a Příbram.

úkonnější, že například taková sloka číslo 3 popravdě není z nejvydařenějších, to nad slokou 4 hrdost neskrývám, ta posluchačům jen tak nezevšední, o ní však nemá smyslu říkat víc, nezná-li člověk ty 3, co byly před ní, pak sloka 5 by přišla nakonec, ta ovšem líčí, jak to všechno skončí, a to bych vám nechtěl předem vyzradit.

za přijetí, za lásku i tvoje jemné obětí. Děkuji, že vedle tebe můžem můžu.

pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš.

pokornou svou hlavu sehni k ramenům. Kyrilie, Kyrilia, nevěř Boleslavu, bratru krutému. Kyrilie, Kyrilia, sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven ty, kdo v pé

hodovali pily. Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia. Na Němec

Dnes charastěj se modlí Sancti Venceslaj, Kyrilie, Kyrilia. Sláva ti, Vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v té

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

0: čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Je krátce po 7. hodině raní.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

informace ve znacích, která svůj obsah skrývá do písmen tiskacích. Denně se odesílám, pronikám do tvý schránky. Dnes poznáš, jaký jsem formát, načtu čekat, načtu stránky.

schovám do předmětu. Doručenou poštu hlídáš, proletíš seznamem, přeposíláš, odpovídáš a já v tom všem jsem. SPAM.

A tak mě schodíš z otevřených oken. Mý lásky ti nedávaj smysl. Speciál offer, mi heart is broken. Speciál offer, ty mi to answer. Půj it heaper, remember old partner. Spend less, get more, pleasure.

zemst i země, tak se neschovávej za svými zdmi, uprostřed tmy, neodepisuj mě, odepiš mi.

vytvořil si zemi a daroval jí život, tak proč mu teď bráníš? Proč mu teď bráníš? Možná, že jsme všichni němí, nebo jenom nebyl

Ne, krucifix, zase ne. Podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda...

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy a do vlastní kůže zbývá nalý sas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita sen. Když den je noc a noc je den a ty se líbí.

chceš moc, hlavně od sebe, hraješ na všechny strany. Hlava ve zmacích běhánech, ležet nebo

Tam poručík pořadový krok, za hojné účasti vděčného publika, major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou zad, krok sum krok a klus. Zastavit snad raz, dva, tři, pozor po všus. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením vpřed.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

konci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání.

po špičkách přemož svůj hlad a strach, voní jak šípkový keř. Až přijde, najdeš jí, sama se rozezní, nadechni, bojuj.

Zapomenou úředníci, osud lecos chystá. Kolem vás sviští dál.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

Tak už otvírám zas tu starou krabici od bot, znovu prohlížím to, co je v ní. A neskončím dřív, dokud za záclonou se pozvolna nerozední.

První průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů, po tajúplných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští trap

vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda.

vojaků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co

my stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriané. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošití.

křídlech oblohou. A naše cesty do těch dálek aspoň míří, když už tam nahoru za nimi nemohou. Když chlapec odjel, měla v hlavě balet, myšlenky šťastně skotačily za Vénou.

Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří

pipito. Zabito, pipito. Zabito, pipito. Zabito, pipito. Ty správný mírový myšlenky mě napadají potom. Mě napadají

0: je krátce po 10. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že má v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

naposled. Vlna pohody v Motikomerce. Radio Folk.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Je to absurdní přepisovat dějiny, ať hodí kamenem ten, kdo je bez viny. Každá doba má svý pije, boří sochy, pálí knihy. Zase tvoří se zástupy před kine, fronta na další vylhaný dějiny. To tady bylo a teď zas další poučí

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Ráno bylo, u pokladny fronta.

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Platím daně, a tak som chcel za ne, nech sa u nás v lete stane folkový

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

lesu počká, až to odnese.

nevěříš, že by se to mohlo stát, že láska vyšší než li pohoří, na věky věků může přetrvat, že na to nejsou žádní doktoři, že je to pech, jak lásky trvají.

stojíš jak vytesaný z kamene. Jsi v jiném světě, v jiném století. A je ti z toho na nic ne, že ne. A srdce se ti možná rozletí na tisíc pruhovaných achátů. A pak už nastane čas nám.

všechno se odehrává na mrazu, nejlépe na zrušené zastávce. A někdo musí přijít k úrazu, jeden si musí zahrát na dravce, ten druhý dojehněte, vžije se, bez hlesu počká, až to odnese.

byl dlouhý den. A slunce mé už pomalu se loučí, krásný sen. My necháme si až do rána zdát, a v něm chvíle, kdy vše začíná a končí v každém z nás. A málo kdo si na ty chvíle najde taky čas.

řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh. Jaká je naděje pro člověka, až jednou uslyší, teď všeho nech. Řekni mi, proč se toho lekám a proč mi dochází dech. Řekni mi, řekni, když roky plynou, proč chceme zastavit čas. To chtěl bys spoutat oblaka nad krajinou, nenechat zestárnout to dítě v nás. A co když život

0: řekni mi. Uslyším, co bylo není a to, co nebylo jest. Nikdy jsem nevěřil na Boha, na spasení. Snad každý sám musí svůj osud nést. Po noci ale vždy přichází rozednění. A co když mohu se plést? Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh.
1: Dámy a pánové, dovolte mi říci, ne, nechci čeřit vodu, kazit tady vzduch. Ať už jste věřící a nebo nevěřící, jen pár slov o tom, kdo je tady Bůh.

na veškeré zemi. Bůh nám dal slovo, sám zůstal němý. Bůh nám dal ze strachu přikázání mnohá. Bůh mi dal důvod nevěřit v Boha.

Zabývají se představou, jaké to bude v ráji. V 5.35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, co říží svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na žbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5.35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odlizeu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5.35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe.

5, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

ruce. Odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zalepil obálku, uschoval obálku, uzavřel aktovku, uzavřel.

kterým všechny své návštěvy provádíš v mírných rozpacích. Já jsem tím městem, ve kterém dávno znáš každou cihlu i díru v plotě. Já jsem tím městem, v jehož ulicích a zahradách se kdysi jako šestiletá až do půlnoci

jehož hradby nahradily nevyřčené věty. Já jsem tím městem, na které si trochu hrdá, trochu se

Napsal mi jednou někdo dopis, ale bez podpisu. Jako bych jeho písmo dávno znal. A já v těch řádcích našel spoustu kompromisů.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

žasnete nad fenoménem, jak ten člověk běhá v kruhu, kvičí, chrochtá a pak zase dělá všechno tak, jak prase, jako svině nebo kanec. Přijďte matky s dětskama, lepší než Matěj Kopecký s těma svejma loutkama. Nelžu vám, když tu povídám, mistr ve svým oboru.

co ty nám tu budeš kázat, lidi, to je podvodník. Zbyli ho a pak to prase vyklopili na chodník. Doznívá poslední sloka, kdo je on a kdo si ty, není vítěz, kdo má pravdu.

lesem a nesou jména ulic. Budoucí děti se rodí do demolic. Pravidla lesa se vrací a tak platí. Z lesa jsem přišel a do lesa se vrátím. Kde jsou ti všichni, co tu někdy byli? Chodili nocí a těžkou vodu pili. Zářili mládím a márností

Kdybych měl střechu, neviděl bych nebe. Kdybych měl stěny, nepotkal bych tebe. Kdybych měl dveře,

hlavou slunce, rudá hvězda v Uranu. Válí se v hlubinách, jak kocovina po ránu. Jdou tiché hlasy v korunách od rozednění. Jdou děti času a pěna dní se v žilách pění. Jdou cesty lesem a nesou jména ulic. Jdou cesty lesem, kde rub se mění na líc. Pravidla lesa jsou zpátky a tak platí. Z lesa jsem přišel a do lesa jsem přišel.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

očích jeho odlesk, jak sníh na skalách taje. Tam baba s panou vedou hádky o světlech života.

V plotě je z loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka u branky do zahrady propíchnutý míč. Kdo radí listí uklízet, sám k smrti nerad sbírá z vlečky, a kdo si neví rady, ten odchází pryč. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno byla mýlka. Ubyla luna vinovatce a mráz ti kvete pod očima, a z vázy trčí věčně živá kytice od otčí.

se vyne v polích, jako vypálená žilka, jako brázda do černice, na kost vybělená. A voska sčítá škodnou a násobí se viny a všechny cesty stejně vedou zpátky do otčiny. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi. Co když to všechno byla mílka, ubyla luna vinovatce.

lodě z Loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka. Kolem horké kaše chodí pešek pořád do kolečka.

koukám na ten svět, jak se šine vpřed, jak se kačká na zahradě. Koukám na ten svět, hlavně mít všech pět, ještě chvíli pohromadě. Je tu nový věk, rád bych něco řekl,

Jeden říká to, druhej zase to, třetí s nimi nesouhlasí. Čtvrtej drží graf, pátej ten je pav, mně se z toho ježí vlasy. Šestej vyčítá, sedmej namítá, že to nikam nepovede.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

narozený je na bok. Jsem prasklý hrnek, ve kterém není ani lok. Jak potěšit děti, jak získat jejich přízeň, čím zahnat nekonečnou.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut, co někam míří, Bůh ví s kým. Když mě máš vedle sebe, pak mi v noci nepíšeš, kde zase jsem a že jsi sama a vzbudil tě zlý sen o tom, že nevrátím se domů a někde s jinou jsem.

my to spolu dotáhneme. Když mě máš vedle sebe, potom nemusíš se ptát, kde jsem byl a co tam dělal.

když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát. Kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín. Od

setřu si jackpot z čela a vsadím do rulety, nás čekají jiný světy. Jak bys to nevěděla, stačí jen 300 mega a sny se uspokojí jak malý kostky lega.

hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Crusoe. Na kuchyňský lince nemelte s plnou pusou.

hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas

0: pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?
1: Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?

čekáme snad, až slunce zmizí. Na konci zahrady pod rybízy. A nebo jestli mezi slovy konečně někdo pohne tělem a Poirot zašeptá Hastingsovi, že čas je tu naším nepřítelem.

0: řeky potřebují, aby přes ně vedl most.
1: Dávno si vyprávějí
0: o tom, co se stalo lidem na jezech

Neslyš, mě krouží motýl povaleč. Ve sklínce sotva na lok, v hlavě hejno zlatých ryb.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední sedmici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten vyplenil tolik.

se zamyšleně hledí na děla a houfnice, zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední zbrojnici říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech klíčit.

Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než jsou

do půlnoci už moc nechybí, úplně prázdný ulice, pár lamp v tom městě bez lidí a nade mnou jen půl měsíce. Láme se noc, den končí, co bude zítra, Bůh ví.

ještě cítím tvůj parfém, ještě cítím tvý dotyky. Měsíc je do ruda zbarven, v té noci s nádechem tragiky. Když něco začíná, tak jiný končí, snad je to dobře, co já vím.

co začíná, tak jiný končí. A je to dobře, už vím, teď nocí jdem dva. Já a můj stín. Já a můj stín. Já a můj stín.

Ke barvy bronz a barvy pivní sír, holky, co nosí vpředu nukleární zbraně, i holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky, holky, co celou noc dělají drahoty, a holky slepice jak z Krylovovy bajky, ale žádná

trička a šňadra poskočí a udělají ping. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strom.

ptačí zub. Jsou holky kočky, který fotí jadran šedlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdný světlík. Ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru sem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý, jak Ornella Muti, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každý pytel z juty, ale žádná, věř mi,

zpíval, splní se, o čem si sníval, splní se vše, co si kdy chtěl.

Je zero na tvém těle, rychle a tiše, hladinu rozestele. Jsi chrlič na kostele, skryješ své skrýše a sklameš kazatele. Jezero na tvém těle, na tepti sahá, jak doktor u postele. V mučírně pro nesmělé zůstala snaha, jak v plánech stvořitele. Kluci se za keřem rvou, o obraz pod hladinou. Stačí jen pohled letmý, než se setmí. Dvě místa v letním kyně, s rozumem na mizině. V zádech to divně mrazí, ve frontě na extáz.

Učeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvátit si z cizího,

je tu řeč. Cítím, jak pálí tvoje zlost a pýcha, mám trochu strach.

jedna za druhou. Paličkové bubínky rytmus hledají. Sousedé si před usnutím, co si šeptají.

Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj řížin. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a ladin. Podivní siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj stín.

0: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: Ne Vetešníkem.
1: Na, na, na. Ne Starožitníkem. Na, na, na.
0: Ne Vetešníkem.
1: Na, na, na. Byl Starožitníko, Vetešníko, Mastičkáře.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

co mi zbyly na polštáři. Kdybych ti všechno dal, tak kdybych

budem spolu, zase spolu, jako dřív. Late yesterday, budem spolu, zase spolu, jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece. Vítr ji neodvál a v ohni neschoří. Můžeš ji ztratit, ale ona je tu přece. Kdybych ti všechno dal, a kdyby

Můj kůň se ohlíží a tempo ztrácí, zpěv ptáků v korunách stichnul jde spát. Věřím, že nade mnou tam někde v mracích září má šťastná hvězda na pořád. Na hluchým potoce klajnil jsem dobrej, prospektor sliboval mi zlatej důl. Válku jsem přežil, zbyl jen mundur modej, dva joky dřiny zas mám v očích sůl.

válkou se usmíříš, leč jiskru ztrácíš, plamínek svědomí nestačí hřát. V bláznivých snech se neustále vracíš k té svojí šťastné hvězdě na pořád. V Kingtownu za městem přišla ta chvíle, stála tam u cesty uplakaná. Tak teď se mnou ty nekonečný díle putuje tahle duše ztracená.

Stále se ohlížím a tempo ztrácím, z pětáků stich ležím, jdu spát. Věřím, že nade mnou tam někde v mracích září má šťastná hvězda na pořád. Teď leží vedle mě zavřený oči, kolem pár cobánků rozhozený. Musí být zázrak, když do cesty ti vkročí takový poklad zas.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

a srdce jako rozinky. Po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

a srdce jako rozinky. Šeptem jsme stříleli a tak jsme umřeli.

a pěkně poděkuj. Voják tě chtěl zabít, to za ty peníze měl tě vyměnit. A komu že to máš poděkovat? No přece těm svým ne.

prsty si hrají a límečky dřou, vím, co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semaforu u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. Telefon.

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

se směj. Tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket je zaminovaný.

mistři, děkuji. Vidíte, tančí v rytmu vteřin šíleně, mistři válčí pod vlastním dohledem. Hej ty, zatím bez oslovení.

jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Danem.

snášel z baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí.

a nohy tě zebou. A na zdi vidíš vlastní stín. Usínáš i ve mně, já tebou. Však za obzor sám poletím.

a zvenku budí déšť a prach. Tohle znám, takhle to chodí. Zbyde ta vůně, prázdnej chlad.

bloudit já toužil v poli zralých klasů. Na večer se vrátil do havraních vlasů.

Námořní kadec si vyšel projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když svoukneš svíčku.

přes hranu světa padá sníh. Poslední stopa v bílé pláni, najednou někam odcházíme sami. Něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání. Kde v hodinách čas minulý, Bůh barman maže tabuli. Vzduchem víří křídla, křída ločku střídá. Loď čeká, ještě nevypula, 24

Ano, horkou vodou zalila čaj zelený. To byl její oblíbený zvyk, rituál neměný. Posnídala žitný chléb, zapila ho čaj.

na kůru, bělosté munduru, hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, haleluja, má totiž svoje informace, haleluja, co chtějí vědí o člověku, haleluja, mají na to fono.

netuším, kam vlastně míří. Asi se chystají do boje. Pěšec E4.

sem teď ale nepatří. Rychle se vrátím na zem. Jezdec D3.

0: se prodáme, tělo i srdce.
1: Někdy ti málem věří, když říkáš, že mě máš rád, jen přitom nesmíš ztrácet hlavu, dáma H1 mat.

0: Rádio Folk. Hlava nad vodou.
1: Byl bych z té bitvě rád zběh a ty jsi zkousala nechty a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

v rukavicě se vřít obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech,

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

teď když vyhas, magnet cítím, vracím se k němu.

zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat na svítání.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Zase hraješ svojí knoflíků válku.

ani odpověď na zpověď neuslyšíš. Tvoje slova půlí srdce zase vedví, jeho arytmie, ta je dávno pryč. Z rán ztratilo se tvoje, můj milý,

Ztratil jsem hodinky i přehled o čase. Co na tom záleží, však byly levný. Jenže teď nevím, až půjdu ke kase, kdy bude pozdě.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

všem, všem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? Mám Apův syndrom a přesto jsem down.

čem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? A co když

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jako výroky soudu, čas v jednom proudu, čas poznání. Vůně dlaní a žen, krajka plátno a jen zvon vyzvání. Jezdit cizinou, autem smizinou, hledat pobřeží. Ptát se uprostřed spaní na první maják, jak vypadá. S mapou v zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako troseční dvor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, by poradí. S mapou v zákazu stání.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stání.

se skrz mraky, očima chrliček maluje znaky. Do prachu na oknech, proč nespouštíš oči z přívěsku na klíče?

rytmiku pohledu. Pár galských růží se zasadil do sněhu, možná až voda se oprostí od ledu.

0: krátce po jedné hodině.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Vždycky, když se stmívá, chytám druhý dech. Pro noc, co mívá prst

No je na svém místě a nikde nejsou žádné chyby, jen zarletou tváře a ty mlčí jako ryby. Něčí kroky mizí v tichu a v tichu.

0: Okolo Třeboně,
1: Třeboně, kde je Třeboň?
0: Okolo Třeboně, pasou se tam koně, pasou se tam koně,
1: tam dole, kde je Třeboň?

Sklenka za sklenkou se točí. Hledám svůj příběh v jejich očích.

věčná. Jsou slova slibů lehce nebezpečná, jak rosa po ránu se ztratí.